0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranie. Žnje Romaka Horni Wužice su lieca přirunanju z druhimi regionami Němskej skierje pomohu startovali, jako přičinu mjenuja viacori ratarjo regiona kvódne naletne noce, mjestom pak žnjeja kežorsku zeleninu dobri kvaliče, kajž zdjeli například navoda kočinského ratarského družstva MKH Tobias Kokot, su ši Romaku rynčki kišta maja přenajane. Při stupacích a stajnejších temperaturach liča s přibiracom mnóstwom Romaka. K starty sezony leža płaćizny jeszcze na pomiernie wysokim niwowe mies 12 a 18 eurami na kilogram. Na drohach oni w Užicy tu chwilu tuż to twarja. Szoferojo maja tuż z mnohimi zaračeniemi a objestkami liczyć. Janek Wocza informuje.
2: Od čerošeho je B6 w Bukecach zaurena. Ač do konca novembra ponovia ta mes druhim na niedzie 800 metrach jezdniu a kodniki každýž naves zdzieli krajne zariad za druhotvo a vopkat. V Radvorju je dr. Marie Grulmusova ač do oktobra zaurena. Přičina w obširne ponovene druhy. A tež v Kulove v objezdku města hač do Cinateje meje ponovia. Do směra na Voslink je S5 90 od odbočky do Kulovca hač k odbočce na Kamensku v tem času zaurena.
1: A na B106 a postach cedžam je z Brzynku a Čelšovom ceči tvarski votrisk hač do cečeho Julija zakončič. Přizamkne pak sonedom štvorty tvarski votrisk, rika z krajnoradného zariada Budešin. Wužiska jezorina hotuje so na nowu kupansku sezonu. Tutych dniach kupanske přibrjohy při jezorach wopširnje rjedža, zdzieli zamieru zwiazk Wužiska jezorina. Při Białockim jezoru so započeli dalše přibrjohy maja zčihovač. Prini raz zasadža při tym mašinu za rjedženje přibrjoha, kotruž su ze spichuanskich sredku kupili. Nižicy su miestom Kemperojo na miestnje, niekotri jednotliwe miestna tam hišče maja. Wonu kupansku sezonu chcedža nižicy 15. meje zahajić, kulowe a pojšowe potom kunc meje, tak zdzila kupanišća na swoich internetowych stronach. We Wutach zahaja dženca ze symboliskim prinim zarywom modernizowanie vodovoda za pitnu vodu. Kajž izdzieli zwiazk za pitnu vodu w Užijski revier, je to jeden z centralnych projektów za přichodne zastaranie regiona z pitnej vodu. Trasu na dłuhoštinie dže 4 km ponovia. Ona zwiazuje potom rowy wokoło zweho komorua z dalším systemom pola Kinspoka, Niedzichowa a Vojerec. Zwiazku pitnej vody w Užijski revier su so viacore komuny zjednočili, so bychu zastaranie z vodu tež po koncu wudobywania wula zawieščili. Za to chce džanimale posta jednotlivých napravov ze spichuanskimi sredkami strukturnie zmieny zvoprodžič, mez druhým zastaranie spitnej vodu. A to bychu naše povešče, kiž namakače tež na internetnych stronach a darmotny app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj dženca, zdžila svunčne, zdžila pomročene, z blakami nekotre kapki dešča, a to šopši maksimalne 23 stopnjach.
3: Skončne trošku dešča, 4 pona po 6 je na drohach, šitko dere beži, rade svišime na vaše pokive informacije, zdžilče rade přes damotnu app MDA Serbia, tam mače četov funkciju, no, abo zazvonče celi jednore tu, do budeského studija, v osobinský kontakt je čak dejš važne. Tu iš dobre start, do dženc nišeje vutore.
0: Serbski rozvoz.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kic bujtaj.
1: Božičkecy.
2: Oj, Kito, i ty pak máš červený nos, kajš klaun vupadáš.
3: Si ty nazemněny?
1: I vo, sem strove, ale nos mi svěbí. Kaj se bychu mrovi po ním vázeli.
2: Mrovi šo nosu? To še slyšal nejsem.
3: Snano, máš alergiju. A dobíš tohodla cíve čas cíchač.
2: Načo da dobí Kito alergijský byč? Kočku žanu nímame, ale dočakajem. Proch, toho máme dosť.
3: Proch, a tuntla ižo přeco máme. Dotla ničo nového neje. Ale snano máš pravie, Mato. Mili vúspytač, ha co cíchanie pozubí, jeli tu raz viechlava po prúšnych polcach viechluje a cívy proch votrie.
1: Viechlava? Máme da takú viechlavu? Tu ešte z cíva neznajú.
2: Aj, ty ju neznaješ, dokýž si so přeco s prochami, když tiež vo redenie. Nětko, já tež jižo cíchám.
3: To se nedom změní. Pondu po lápky a věchlavu.
1: Nebych doba skýry odstok od procha džeržič.
2: No, to ještě by rýnčo bylo. Ty prošu jara sobu činíš. Tu je tvoj bo z lápku. Tada!
1: Tere!
2: Chcemy si při redzeniu trochu zaspěvač, Ludkaj.

0: Hej, hej, na poła smiche.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Žně Romaka Honi w Užicy su lieca přirunanju z druhými regionami Němsky skere pomału startovali. Jako přičinu mjenuja viacori rata rio regiona kvódne nalitne noce. Mestom pak žněja kežorsku zeleninu dobrej kvaliče. Kajž zdjeli například na voda kočinjensko ratarskeho drústva MKH Tobias Kokot, su šir Romaku rynčki kišta maja přenajane. Při stupacych a stajnejších temperaturach liča nitko z přiběrat

0: 8 hodźin 12 je. Dźensa njeje jenož dźeń chleba, ale tež dźeń babu. A z tym přepodam svo Bettina, no, šako se te temy bude nutska a se hižo viaco razy jenu trebava. Ja, jeszcze nic, no.
1: Hajš to by byl svět mačerio a nano, bez tutych dobrych dušo. Když oblada se pošitku ne ujiče, tuto vážného pohovania nimaja se babi z viacorých příčinou rune nitko lohko. Ličba v urezanju džistša, to je svo za kajzoršnit Němce, je so ze spočatka 90-tych let viace hač podvojiva. Mestom narodži so Němskej každe ceče džičo opežoli, nic na přírodno vašne.
0: Po meneniu babo leži tole vo sebe na tym, zo samo w samodruosći vo sebe na rizika so koncentruja. Po liczbach Niemskiego zjazka za baby liczi wiace hać 80% wszystkich żonów w skupinie tych, iż maja vo sebe wujki riziku samodruosći. Każda żona nad 5 a 30 letami na przykład ma oficjalnie wyższy riziko.
1: A na dźensnišim dňu babu pokazaja či do skandinaviskich krajov, džeš wopka džeja ze samodruhošču na vele přírodniše vašne. Medicíni se so potomakle zakročí, dž je to vopravdže treba. Vážny dypk při tým jeden k jeden ladanie žonu, štož ríka, zo so jedna baba cíl čas poroda tež jenež vo jednu žonu stará a nic vo cí paralelne. To žádaja si báby tiež nímsky hižo dlie dotal nažel bez úspěcha.
0: Jasne věza při všem je, nekotrych badach môže v úrezanie dešča, nímsky kajzoršnit, živenie mačere a tiež dešča vukovač.
1: Na kúždy pád to má so vúzbienič, povesť na džencnišim dňu bábu pak je při všem. Dovieru mieč do samodruhosťa a do poroda jako přírodný proces a za to ich trebame. Dženca, čím bole?
0: Na džencnišim dňu bábu. Bettina Wendo. Rotová je nám rozprávajáva o tým bydl knáčevečie.

0: Ja sym Ludk Kito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj ma to, juro, kiedź pójtaj.
1: Boži čkece.
2: Oj, Kito, i ty pak máš červený nos, kajž klaun vupadáš.
3: Si ty nazemněny?
1: I vo, sem strove, ale nos mi svěbí. Kaj se bychu mrově po ním vázeli.
2: Mrově šo nosu, to še svěšal nejsem.
3: Snano, máš alergiju, a dobíš tohodla cíve čas cíchač.
2: Načo da dobí Kito alergijský byč? Kočku žanu nímame, ale dočakaj. Proch, toho máme dosť.
3: Proch, a tuntla jižo přeco máme. Dotla ničo nového neje. Ale snano máš pravě, Mato. Milý vúspytač, ha co cíchanie pozubí, jeli tu raz viechlava po prúšnych bolcach viechluje a cíve proch votrie.
1: Viechlava? Máme da tajku viechlavu? Tu ešte cíva neznajú.
2: Aj, ty ju neznaješ, dokýž si so přeco s prochamiu, když tiež vo redženie. Nitko, ja tež jižo cícham.
3: To sa nedom zmieni. Pundu po lapki a viechlavu.
1: Nebych tu bez kere odstok od procha džeržič?
2: No, to ešte by rinčo bylo. Ty prošu jara sobu činiš. Tu je tvoj bo z lapku. Tada!
1: Tere!
2: Chcemy si při redženju trochu zaspěvač, Ludkaj?

0: Switzu od někého korobno abo půli cajského auta a na to jo jena komilitunka jsme tak do toho směra špa a haj jenož prajeva, že se ona musí tam ľudí leža i někéka žona je potom prajeva, že tam ono někéka auto jemt do těch ľudí zrazu. Na to jo von šitko jara spíšně šíšlo, neprosno viděli, jak jena moda holca celé ze slzu budyrena tam na to dvoršinže a te durje tam, k dvori su se začinali. Potom ja nam jen muž pravil, že doma prošu šice na nodom ten dvor opuščiť. A my sme potom ište jen příchodne tutori mali a tut haj rum, kde sme to byli, by im skena blízko toho, also nedom podľa toho puča, to sme bon tiež přes okno videli, zo tam šopu na koromnoš auto, a ze policia tam šitko vočla hava a haj, potom je náš tutor nutišo a jo nedom prajo zo tun tutori netko vupana.
1: Hej, Lina Henrike, cies o dere domoj navročivate, koch zu hišče dodač. Felix Cysz je tež Lipsku a z jacerymi modostnymi, kiž tam studuja, porečau, nedom nam rozprawia o čerošej tragedii v Lipsku.

0: Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Ku swětowemu dňu babku słuchamy žinca na te dožywienia serbskeje babki, ktera še ešte w cewo drugim casu była živa. Anna Grabina, wena pochada z gór, ešte až do 70-tych let, jo wena pomagła žišam na svět. Žinca dopomnijo jej žiši a enkel žiši se ešte derje na tu starku, ako jo nas šiknych přiniesła na svět, ako weni su to tak gronili, ako jo groniva teke enkel žoka Gudrun Lampelova, akle ke pěša pěša se letemu vejsnomu jubileju ve nagarach ve leše 2019. Ta někašná rozkvostnica Magita Heinrichova je měla gožbu tek, kde z Anu Grabinu se rozkranjaš a ve přijdujcem uštěvanju z našego archiva ulicuje Magita Heinrichova jo ze živinja jadneje vejsajnskeje babky.

0: kwišjece na lěto, lěta 1900 či a čižašća, powěta wuštudirowanu babku Anu Bagolic we serskej domowni. Či a dwažašća lět jo wona njent, rjedna, runa, wielika žuka. Totike zwišći grabic vrtco z gór a chopiješ knina freje. Ku godam jo rychtowała stara gomolina hupaca Anu. Svajžbarska goščina nejo bóra małka, došć a nadošć napjacone a navrjone, tyke palinc a piwo nebrachowašo. Jano nieco nesu svajžbuvarje věci vyžili. A to jo bóra ta nevěsta. Po nju su přišli, aby pomagała nowe živiny na svět speraš. Vedstajone bu hupac, uzeblekana svajžbarska drastva, ve cestej šorce a bevej lapce, wona chojži pedomje, rozgrejo vedu za kupanje, přigotujo piluški a pwachte, ukažo svoje kojo, co ma ceniš, a navarjo žišam v jacerju. Upše strejo okolo sebe mier, vjestošć, dobru nažeju a maminu obzvarnovanje. Zabitajo svajžba a gosćina, tykajnca piwo, reja a svešenje, njencaka živo, přes šogo napinaca a zagronite. A tak jo se i zejšło cesto. Lec to su din byli jače svjetki abo gode, druge svižinje abo jubileje, na přikvat je peš a dva žasty. Wona sama ulicujo.
1: Ja som gunia tenži niži ne pejdu. Tak ceni se coš, co tenžim du vestaš doma. A pretenžin ja co som ba uluana. A som se mysle až do tych mest fertig. A to ni poznoj kšeho přiš. Jo. A pensom pesłowa tu szoczu, a som gunia de svišiš sami, ja nam gu je vestajš. A gaž pensom ja co roko jadnastih som přišła dome, a všechne su byli fort. Aha. Som přišła dome, ga puna špa, puna blido, šuži obo všechne nastajane pošťonky. A struski, a ja ni som mała došpenuć, tak byli jo šuži všechno bylo.
2: To jo bylo, ty keškedáš, vy sami nisče mogali sobu svišiš.
1: Sama nisom betok nic vyžela.

0: młoda mandźelska Anna Grabina jo musała jeszcze šakje dožewić. Pětraš a zmejstrowaš. Sama Jovena porožiła 5 kolješów, 4 syna a 1 žuku. Penjo dejo je cvejek do wojny, a svojžba musaše byš wiele let mimo nana. Anna ale jo jezdziła z kelasom pejsach, a to do Žilova, Dešna, Depska, Škedova, na Majberg, na Gory, do Prijavoza, Strjažova, Brjazina a Smogrojova. Pezdži penteke ještě do Vierbna, Rubina, Myšina, Kšišova, Popojc a Bobova. A gašnjence předstajíš, až jo ona ku dňu dvojc tým ženským a goletkám ogledala raz do poudňa, tam jo kupala a mamu umyla, a potom ještě raz k jaceru, žož jo jich zastarala za noc, pen niekak možoš, abo tyke njamžoš, sebe předstajíš, velje 1000 kilometary jo ona dejala pševinuš, šo jadno, lec ve smaljecem svincu, lejúcim dešču, ščipatem rozu abo úsokim snegu.
1: Nešlim njega je bo zime, gaš pekelazu nizem magal jíž. Mogera som na rame to kelazo a som gnala kus a pen som jo vestajíva při susedaní stojece a som gnala kradu a to je bo nešlini. Sťažky nizu byli ušupované Bety gelka chašuji, že bet ja ne seku te drugi švo. Janu noc som bola olúvaná do Škedova a som se myslila až na Majberg do Dejaš. Tam som cakala. A přijdu do Škedova a tam ni ešte nic bylo a nevano dvejko jo přišel ten majberský. Pen som s tým kelasom, co som megla na Majberg a Gaž som na Majberku chylu bylo a ga přijel zas ten Škedojský, až to gelie už tam a zas som musela naslied do Škedova a pen na Majberk zase a sama som sliene tyčine byla, ak som cakala až do kylnu štik nieco malkiek. A som grone a nebdoli cvite přijde a pen som sama pestoli.
2: Jošuta, vy ste tak velie malým geletkám pomagali na svět. Z čoga toho tyke mňa zaraz mili dvojnika?
1: Jo, po raz, wiele razy my dwie, a raz byli zugar ci.
2: Ach.
1: Jo, deszne. A to jo nie było jak 6 miesięcy. A ta żeńska jo jeździ babci duchtera, a ona gonia, aż to jej szykno tak wiele, ona dochy taka tusta. A ten duchter jej gronił aż to nie jo, to nie jo. A Přijde tak daleko, gad Jano, a no, to se mi zdalo nekaké vygnímavké. A tleze noh ještě Jano. A ja přijmi ji nabruji, gad, no, ja grojím tam ju ještě něco nutí. Jo. Mají, a nevarnu je dvěko, gad, či jsme jich měli. A na gromadu jsme měli 6 punt.
2: A ve těch žižiak, Wiesz co, na świec sperali, toga su nien dżinca już wielkie luzie, a...
1: No, zas dziś przyniosła już, wielim zas dziś przyniosła.
0: Czoszku Gjarda wona ulicujo, kak jo tencas we barlinskiej klinice, żoż jo była uucona babka, a jo dostała od profesora to obwieszczenie, kak wen jo z wielkima rycema na nią gledał, przeto jo przyszła we pysznej serskiej drastcie. Ako uknice su musali ješ tam šec ve modro-bjevej, sočuvej drastče. A Gjarda tike jo, až to prijedne golje, kotarž jo ona ako moda, či a dvažašća letna babka přinasva, jo bol Gold Siegfried Budarik. Žinca jo von muzikar ve Rostoku. Velje žišam jo ona docela na svijet pomagala, to ne dajo se žinca vjec dokradnje zvišćiš. Po 5 a dvažašća letnem želje jih bešo 1500. Ale stržašća let jo ona živava. Frelich, te sljedne leta nejo vjecej sama žiši přinjasva. Cas jo šel do prijedka, a mode mame su vjec a vjeci žiši porožili ve klinikach, žoš jo bu pšecej duchter, a su mogali mimo starošću, vostruvosć a votvardovanje pšebevašte prijedne dny. Veto ale nejo gorjanska babka Anna Grabiova sejživa doma. Vena jo velje let živava mešće, ve vobradova